Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál?
3: My jsme všude. Rádio MB.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: www.radiofond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB, zapni a neřeš.

jak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquise John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB. Bylo 8 hodin.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB. To podstatné právě teď.
2: A teď už vám mohu nabídnout další zprávy Rádia MB. Dopravní omezení v Žižkově ulici v Mladé Boleslavi v úseku od Smetanovy po Laurenovu ulici kvůli obnově vodovodu a kanalizace stále trvá. S ohledem na špatný stav starých vodovodních přípojek se ale práce komplikují a na žádost zhotovitele se termín etap mění. Nejkomplikovanější z nich začne 6. července a přinese zjednosměrnění části Laurenovy ulice mezi Dukelskou a Jičínskou, které potrvá do 25. srpna. Správa železnic spolu s operátory dokončila instalaci infrastruktury pro mobilní signál v tunelech na železničním koridoru z Prahy do Ostravy a Brna. Mluvčí správy železnic David Kabele na nahrávce pro média uvedl.
3: Správa železnic zlepšila kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na koridoru z Prahy do Brna a Ostravy. Vytvořila také infrastrukturu pro zavedení systému, který v budoucnu zajistí signál pro evropský zabezpečovač ETCS.
0: Sportovní servis.
2: Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouher Barbora Krejčíková je další potvrzenou účastnicí tenisového Live Sport Prague Open. Akce WTA se uskuteční nově na pražské Štvanici od 20. do 26. července. Zprávy končí, pojďme za další hudbou.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je

kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Zapni.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další středeční zprávy jsou připraveny, vítejte u nich. Mladoboleslavští dobrovolní hasiči jsou nově lépe připraveni na případný blackout. Jejich zbrojnice byla vybavena fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm, které zajistí energii i při výpadku distribuční sítě. Hasiči tak budou schopni udržet provoz důležitých technologií, komunikací i koordinaci zásahů. Investice má zvýšit odolnost jednotky při mimořádných událostech a pomoci obyvatelům města v krizových situacích. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na Karlovarském festivalu americký herec a držitel dvou ocenění Oscar Dustin Hoffman. Tady je umělecký ředitel festivalu Karel Och.
3: Přijede do Karlových varů poprvé a samozřejmě snažili jsme se o jeho návštěvu dlouhá léta, nicméně hvězdy tak zářivé a takové velikosti tráví hodně času prací a samozřejmě mezi prací i s rodinou a my jsme velmi potěšení, když někdo tak velký a významný souhlasí a ještě se podílí na výběru filmu. Nestává se často, že by někdo takhle úžasný sám řekl, jaký film chce, a to se stalo v případě Dustina Hoffmana. On k naší velké radosti zvolil zásadní film začátku jeho kariéry, který byl poprvé nominován na Oscara, a sice absolvent Michael Nicholson.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté zítra nad ránem středoevropského času, konkrétně ve 3 ráno, odehrají na mistrovství světa v Americe proti Mexiku poslední zápas skupiny A, který rozhodne o tom, jestli se udrží v turnaji. Národní tým získal v prvních dvou kolech jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Další zprávy jsou za námi, krásný středeční den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: My Lover, 9 hodin a 6 minut k tomu. Krásné středeční dopoledne vám od mikrofonu přeje Roman. Je čas odstartovat další dopolední rozjezd. Kolikátý už to asi tak může být? Těžko říct, spočítané to rozhodně nemáme. No, svátek dnes mají Honzíkové. Troufám si tvrdit, že každý z nás nějakého Honzu prostě známe, tak jim nezapomeňte popřát, i my přejeme Honzům, Janům všechno nejlepší, pořádně to oslavte. Dnes v dopoledním rozjezdu rozhodně také přivítáme hosty, těšte se na to, povíme si o fotbalovém mistrovství světa, také o tom, že Škoda Auto zahajuje prodej modelu Peak. Za kolik to je, to všechno se od nás dozvíte, budeme soutěžit, protože už pozítří se koná další valečovské kulturní léto a na Valečově tentokrát vystoupí skvělá kapela Alžběta. Dále ale také Forrest Jump, Donor a Marquise John. Takže poslouchejte a pokud vás vyzvu, dovolujte se jako první do studia a dva volňásky budou jen a jen vaše. Můžete si to v pátek na Valečově pořádně užít. Podíváme se i na počasí, ale tam je to víceméně jasné. Dnes i v příštích dnech vedro, vedro, vedro, ale k tomu si také řekneme více. Tak ještě jednou krásné dopoledne.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmel.

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: bude 9:45, konkrétně za minutu. O sobotním memoriálu Marka Koštíře jsme si povídali včera v našem vysílání. Naším hostem byl spoluorganizátor tohoto turnaje Filip Štěrba. Letos se pomáhá Davídkovi Koškovi, o jeho příběhu se dozvíte rovněž ze záznamu, který najdete už teď na Facebooku Rádia MB. Stejně tak vlastně info o sobotní akci, protože se můžete těšit na fotbálek a bohatý doprovodný program pro celé rodiny, který bude právě na fotbalovém hřišti v Dolním Bousově. A teď, kamarádi, si dáme Masterboy a vy mi klidně napište do chatu na našem webu, kdybyste třeba měli na srdci něco, co bychom měli zahrát, nebo někomu třeba, jo, nějakému tomu Honzíkovi, nebo nějakou devadesátku, kterou máte rádi, klidně mi napište, chat najdete na našem webu, ale teď slíbení Masterboy.
1: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.

domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu! Já jdu domů! Já jdu domů!

barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquise John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: Na Putně zahajujeme letní sezónu v neděli 28. června od 15 hodin pohádkou pro děti, divadýlkem od nezávislého divadla.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.

0: Tři čtvrtě na deset. Hezkou středu už za malou chvíli přivítáme ve studiu studenty. Budeme si s nimi povídat o aktuálních tématech. Jejich názor se nám rozhodně bude hodit. Do desáté ještě Dr. Alban, také Garcia, anebo třeba Venga Boys. No to je sešlost.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Vyrazili s kapelou Venga Boys, teď si budeme hrát Blue System. Bude to jen tak pro všechny posluchače a také pro celý tým Rádia MB, děkuje Honza. Není problém, dáme si Blue System a za chvilku zprávy.
1: Špatný signál, my jsme všude. Rádio MB.

0: Už bylo 10 hodin, studio se nám pěkně naplnilo, my vám to ukážeme i na sociálních sítích. Za malou chvíli si se s žáky budu také povídat, tak zatím vás jenom všechny pozdravíme, zakřičíme ahoj, pojďte. Tak to je důkaz, že tady nejsem sám a za chvilku si budeme povídat, mám připravené zajímavé témata, tak si na to počkejte, ale teď ze všeho nejdříve zprávy.
1: Bylo 10 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: A tady jsou další aktuální zprávy Rádia MB. V Kosmonosech roste nová nákupní zóna. Nachází se mezi silnicí 1/38 a Depřskou ulicí. Součástí bude supermarket, lékárna a další provozovny. Dokončení a otevření projektu je plánováno na polovinu roku 2027. Škoda Auto představila svůj dosud největší model velké elektrické SUV pod názvem Peak. Pojme až 7 pasažérů. Hovoří vedoucí českého zastoupení Škody Jan Maláček.
4: Očekáváme, že první auta by mohly být k dispozici pro zákazníky na přelomu letošního a příštího roku. V podstatě se bude jednat o standardní nabídku, tak jak je známá z ostatních modelů. Budeme začínat výbavovým stupněm Selection, to znamená, to bude ta základní výbava, být velmi dobře vybavená. K dispozici bude výjimečná nabídka Exclusive Selection, která bude mít v podstatě všechny prvky výbavy, které jsou k dispozici. A hned od začátku je možné objednávat i variantu Sportline.
1: Sportovní servis.
3: Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Colorada. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. No a třetí skončil další forward z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas. Zprávy jsou za námi, mějte krásný tropický den.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio. Take a chance, take a chance.

0: Máme 6 minut po 10. hodině, vy posloucháte Mladoboleslavské rádio MB, dopolední rozjezd. Od mikrofonu vás zdraví Roman, no a nejsem na vás tady právě teď sám, protože k nám do studia dorazil pěvecký sbor základní školy Březno. Tak ještě všichni jednou ahoj!
1: Ahoj!
0: Je to tak, tak u mikrofonu je právě teď kdo? Představte se nám, mám tady zástupce tohoto sboru.
2: Ahoj, tady Krištof.
0: Krištof.
3: Ahoj, tady Anna.
4: Ahoj, tady Klárka.
0: Klárka a Anička. Tak Klárko, Aničko, pak trošku blíž na mikrofon. Pěvecký sbor. Kde vlastně vystupujete? Kde jste měli třeba poslední vystoupení?
3: Poslední vystoupení jsme měli před školou, kde jsme zpívali Šípkovou růženku, mm-hmm. ale také vystupujeme pro starý lidi ve Březně nebo v Boleslavi na vánočních trzích.
0: Mm-hmm. Kolik vás přijelo dneska aktuálně? Je to spočítaný, protože je ta strana, ne, teď to počítáme narychlo. 16 nás přijelo. Je tady samozřejmě paní učitelka, ale nechá mluvit právě vás. Co třeba posloucháte za muziku? Vy sami, když jste teda pěvecký sbor, ale určitě si třeba i rádi něco poslechnete. Jasně, každý asi něco jiného, ale také teď se zeptám přímo vás.
2: No, tak já asi teď poslední dobou hlavně Evu Farnu, takže předpokládám, no, to je nějaký ten pop, no.
3: Já asi taky pop.
5: Já taky pop, anglický písnička a takhle.
0: Mě by zajímalo, jak to většina z vás má, když vlastně vás přihlásili do pěveckého sboru, tak kde objevili ve vás, nebo kdy to přišlo, ten talent pěvecký? Jo, máme tady děti, jak to je věkově tady? Kolik máme nejmladšího a kolik třeba nejstaršího? Víme to? Klidně si raďte na hlas, je to jedno.
3: Nejmladší je druhák, takže takových 8 let.
0: 8 let tady máme a nejstarší je?
3: A nejstarší holky z devítky taky chodí, takže 15-16.
0: 15-16, tak takové věkové rozmezí tady máme, já to teda malinko narušuju, ten věkový průměr. Dobře, a kdy to vlastně přišlo? Nebo rodiče vám řekli, budete prostě chodit zpívat a hotovo, nebo vás samotné to napadlo, tak nějak jste tušili, že vám to jde? No, povídejte.
5: Tak mě to třeba napadlo samotnou, že kamarádky chodily na sbor, tak jsem si řekla, že bych to taky zkusila a vyšlo to.
0: Vyšlo to?
3: Já mám vlastně to samé, že moje ségra chodila, mě bavilo zpívat a mamka vůbec do mě netlačila, prostě jsem šla sama.
2: A u mě to přišlo tak ve třetí třídě, já jsem měl velice dobrou třídní učitelku a ta to nějak ve mně objevila, no, a tak jsem se dostal sem.
0: To mě napadlo, že bychom si pak mohli jako třeba i na závěr toho našeho dnešního povídání třeba i zaspívat, že jo? Něco dáme. Co tak nějak jako, co by vás napadlo na první dobrou? Teď to nebude, ale napadá vás něco, co by to bylo? Co jako umíte úplně nejlíp jako sbor?
3: Pramen zdraví.
2: Třeba pramen zdraví.
0: Pramen zdraví, jako ten z Posázaví? Hustý, hustý, tak se budeme těšit. Za chvilku bude náš rozhovor pokračovat.
6: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami.

0: Se mnou ve studiu aktuálně pěvecký sbor základní školy Březno, to znamená, je nás tu docela dost, jsou tu děti ve věku od 8 do 16 let. Já teď s váma chci probrat jedno téma, které jsme tady včera probírali s kolegou Lukášem. A to je téma, že žáci v mateřinkách, základních školách, takže to se týká i vás, i na nižších vlastně stupních víceletých gymnázií už nebudou moci ve škole používat mobilní telefony. A to ani o přestávkách, jo. Ani o přestávce si nebudete moci vzít mobilní telefon. Pokud ten zákon projde, tak má začít platit od září 2027. Vy musíte být taky docela pěkný závisláci na mobilu, co? Nebo jak to máte? Povídejte. No, jak často mobil používáte?
1: No, já ho používám někdy hodinu a půl.
0: Hodinu a půl, jako denně?
1: Hodinu a půl denně, to je můj limit maximální.
0: Rozumím, rozumím. A ve škole používáte k něčemu mobilní telefon, nebo jak to máte?
2: No, my to máme jako na Kahoot, buď to, nebo vůbec, my nemůžeme ani o přestávkách, my to prostě máme úplně zakázaný ten mobil.
0: Mm-hmm. Tak vlastně vás...
1: Ale když mi někdy třeba volá třeba máma, tak to si myslím, že bychom to mohli zvednout.
0: Mm-hmm. Kdyby vám dneska někdo řekl, že mobilní telefon nebudete mít vůbec, ani ve škole, ani doma, jak byste to rozdejchali dnešek, nebo vlastně život bez mobilních telefonů?
2: No tak jako, pro mě by to asi nebylo tak těžký, protože já mám doma práce dost.
0: Jo,
2: a jako nejenom ty domácí práce, různý práce.
0: To rodiče asi rádi slyší. Každopádně, chtěl by tady někdo pozdravit právě rodiče nebo kamarády? My jsme se bavili o tom, ano, je vás tady víc, tak klidně pojďte k mikrofonu, představte se, pozdravte se, koho jen chcete.
3: Ahoj tati, zdraví tě Běťa a Lída.
0: Tak zdravíme, taťko, další v pořadí, pojď, klidně. Jsou to děti většinou, počítám, no, všichni z Mladé Boleslavska, ano, je to tak?
2: No nic, no tak já bych ráda pozdravila mamku do práce.
0: Hmm. Kde pracuje mamka?
2: V Tlereborgu, nebo já nevím, jak se to vyslovuje, jako je to francouzská firma.
0: Někde maká, no.
2: Jo.
1: Já bych rád pozdravila taky svoji mámu ve škole.
0: Ve Škodovce?
1: Jo.
0: Jasně. Tak jo, ještě někdo, jo? Bude chtít zdravit?
1: No jasně. Já bych taky rád pozdravil taťku ze Škodovky, protože on tam dělá převodovky a
0: jasně,
1: to.
0: Tak jestli nás poslouchá celá Škodovka, teď tak to máme poslechovost jako blázen.
4: Já bych chtěla pozdravit naši celou rodinu a vlastně jakoby já, Maki i
1: Verča.
0: Mhm. Můžeme...
4: Já bych chtěla pozdravit všechny, co poslouchají tohle rádio a děkujeme, že jsme tady mohli být v tomhle rádiu.
0: Je, to hezký, děkujeme taky. Je tady někdo, kdo má třeba už ještě někdo, jestli chce pozdravit, klidně pojďte k mikrofonu. Je tady někdo, kdo má třeba už i Instagram a nebo Facebook? Jo, máte, jo. Jestli pak tam sledujete rádio MB? Jsem vás nachytal, co? To je vostu, nesleduju určitě.
4: Teď už budeme.
0: Teď už budete, že jo, teď to bude povinný, já to chápu. Bude tam fotka, my jsme si vás vyfotili, tak si dáme další písničku a pak, že byste teda zaspívali i vy nám, když už jste tady. Pěvecký sbor, toho budeme muset využít, co říkáte?
4: Jasně.
0: Tak jo, dáme si.
5: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

Tak se mnou ve studiu stále pěvecký sbor ze základní školy v Březně. Hledali jsme bubínek nebo něco, co by nám pomohlo, když teď budeme zpívat. Jsou všichni připravení, nic jsme teda nenašli, ale my to dáme i bez toho, že jo? Já to mám odstartovat, nebo jak to funguje? Jo, tak paní učitelka nám ukáže. Tak se připravte, my jsme připravení živě ze studia Rádia MB pro vás.

0: Tohle jsou devadesátky na rádiu MB, které my hrajeme moc rádi. No, nevím, jestli vy to oceníte, ale rodiče, myslím, určitě ty si devadesátky rádi poslechnou. Pěvecký sbor základní školy Březno, tady u nás ve studiu, to znamená děti od 8 do 16 let. Ještě někdo by chtěl někoho pozdravit, než přejdeme k dnešnímu závěru tady u nás ve studiu? Eliška tuším chtěla, nebo...
1: Pozdravím rodiče, který jsou teď doma a pracují z domova.
0: Z domova ty se máj. Ještě někdo by chtěl někoho pozdravit?
2: Já.
0: Ano.
2: A já zdravím celou rodinu Šulcových.
0: Šulcových, zdravíme, zdravíme.
3: Já zdravím taťku, který pracuje z domova.
0: My jsme totiž původně na někoho zapomněli a byl to problém, tak to teď napravujeme, že jo? A ještě, jasně, pojďte. Šance
4: my zdravíme třídu 8 a
5: všechny, co jsou tam narvaný v té třídě.
0: Dobře. Jaké máte plány, děti, na dnešní den ještě? Až pojedete odsud ze studia, tak co podniknete ještě?
6: No tak my teďka zpátky jedem vlakem.
0: Vláčkem. Zpět pak... dobře zná, jo?
6: Ano, a pak už jenom na oběd a domů.
0: No a co vysvědčení? Jaký bude? Je tady někdo, nějaký problémový dítko, no. Máme tady, nemáme, že jo, všichni kejvete, že ne, jasně, všichni šikovný, super.
7: Já vím, co mám, já vím, jaký mám známky.
0: Jasně, to vidím na samý úplně, že jo.
7: Jak?
0: No, jasně, no. A co prázdniny, kam se chystáte? Už vám to rodiče řekli, kam se pojede? Kolik z vás pojede k moři? Zvedněte ruku. No, pojede vás hodně, no, to se máte, to se teda máte. A kdo zůstává tady v Čechách, pojede třeba babičce, dědečkovi, taky vás je dost zajímavý. Tak jo, a poslední otázka, jak vy jako malé dítka snášíte vedra, která aktuálně panují a má být o víkendu ještě větší vedro, jako nějakých 38-39 stupňů. Kam se chodíte schladit? Máte bazén na zahradě nebo kam jezdíte plavat? Povídejte na mikrofon.
7: Máme bazén na zahradě, takže se tam koupem často.
8: Já chodím babičce.
9: Taky máme na zahradě.
0: Na zahradě.
10: Já chodím do bazénu na zahradu k nám a tu svýho bráchu, který je trošku nemocný, takže nemůže do bazénu.
0: Dneska mají všichni bazén na zahradě.
11: No, my máme taky bazén na zahradě, no, ale my vždycky, když tam chodíme, tak ten bazén má něco přes 34.
0: Jo, chápu, včera měl u nás doma 30, no.
12: My jsme byli v Bousově na koupališti.
0: Bousov, tam je to prej hezký na koupáku.
13: My jsme ho dobře napouštěli, ano. A tím, že je studenější, tak je to lepší na ty vedra.
0: To je jasný.
12: No, když je takové vedro, tak si musíme hodně mazat, takže ať se nikdo nespalí.
0: Jasně. Hodně pít, vidíte, to máte doporučení od žáků tady. Tak jo, ještě někdo, kdo se jezdí koupat na nějaké zajímavé místo a něco by nám doporučil? Někdo se řítí k mikrofonu, jasně, my počkáme, jsme v klidu.
12: Jo, tak já teda teďka v létě pojedu k jezerům do Německa. A tam je to prej hrozně hezký.
0: Jasně, Německo, Rakousko, Itálie, doporučujeme. Tak to je doporučení od nás. My děkujeme. Studenti, žáci, že jste dorazili k nám do studia, doufám, že se vám to líbilo, že zase někdy třeba přijedete. Pěvecký sbor Paprsek, teď nevím, jestli jsme na začátku říkali, kde vás uvidíme třeba v nejbližší době. Říkali jsme, kde jste byli, teď nic není naplánované. Říčil automaticky. Pěvecký sbor základní školy Březno, tak.
14: Takže v nejbližší době nás čeká pravděpodobně vítání nových miminek ve Březně a potom nějaké akce, které se teprve domlouvají, takže kdo nás osloví dřív, tak se domluvíme.
0: Tak jo, já vám ještě jednou děkuju, pojďme na závěr ještě všechny pozdravit, popřejeme všem posluchačům hezké léto, tak pojďte ještě jednou, čau, ahoj všichni, nahoj.
15: Ahoj! Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.

0: a tak dále. Hezky jsme si mimochodem i zaspívali s pěveckým sborem ze základní školy Březno. Ještě jednou děkujeme za návštěvu. Samozřejmě video z této návštěvy najdete už brzy na Facebooku a také na Instagramu Rádia MB. A nabídneme vám samozřejmě i záznam této návštěvy, tedy zvukový záznam. Takže nás určitě sledujte, my můžeme pokračovat. Dáme si další skvělou muziku. 11. hodina tu bude za kolik? Za 25 minut. Na zprávy ještě máme čas, bohužel pro nás chystá fotbalové mistrovství světa. Přátelé, jak se hrálo včera a v noci na dnešek, pojďme se na to podívat. Portugalci po dvou gólech rekordmana Ronalda deklasovali Uzbekistán 5-0. Anglie remizovala s Ghanou 0-0 a ještě nemá jistý postup. Chorvačtí fotbalisté porazili ve skupině L v Torontu Panamu 1-0 a oživili své postupové naděje. A Kolumbie vyhrála nad Kongem 1-0 a ve skupině K světového šampionátu je bez ztráty bodu v čele. Dnes od 21 hodin hraje Bosna a Hercegovina proti Kataru. Švýcarsko vyzve ve stejný čas Kanadu. No a přátelé, naši ve 3 ráno vyzvou domácí Mexiko.
1: Rádio MB. Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Povněnkové odpoledne se uskuteční 27. června od 14 hodin na nádvoří zámku Kosmonosy. Příchozím se předvedou všechny děvčata se svými soutěžními choreografiemi. Letos se navíc mohou těšit na novinky a soutěže. Povněnky totiž slaví 30 let od založení klubu.
0: Radio MB.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A teď už vám mohu nabídnout další zprávy Rádia MB. Dopravní omezení v Žižkově ulici v Mladé Boleslavi v úseku od Smetanovy po Laurenovu ulici kvůli obnově vodovodu a kanalizace stále trvá. S ohledem na špatný stav starých vodovodních přípojek se ale práce komplikují a na žádost zhotovitele se termín etap mění. Nejkomplikovanější z nich začne 6. července a přinese zjednosměrnění části Laurenovy ulice mezi Dukelskou a Jičínskou, které potrvá do 25. srpna. Správa železnic spolu s operátory dokončila instalaci infrastruktury pro mobilní signál v tunelech na železničním koridoru z Prahy do Ostravy a Brna. Mluvčí správy železnic David Kabele na nahrávce pro média uvedl.
3: Správa železnic zlepšila kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na koridoru z Prahy do Brna a Ostravy. Vytvořila také infrastrukturu pro zavedení systému, který v budoucnu zajistí signál pro evropský zabezpečovač ETCS.
0: Sportovní servis.
2: Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouher Barbora Krejčíková je další potvrzenou účastnicí tenisového Live Sport Prague Open. Akce WTA se uskuteční nově na pražské Štvanici od 20. do 26. července. Zprávy končí, pojďme za další hudbou.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
4: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: krásné dopoledne, takhle při středě 24. června vám ze studia z našeho sídla v Mladoboleslavském domě kultury přeje Roman. Tak přátelé, Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peak se základní cenou 1 150 000 korun. Je to výrazně méně, než se čekalo. Automobilka právě dnes spouští konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Takže pokud chcete nové auto, pokud chcete elektromobil a máte samozřejmě nějakou tu kačku na to připravenou, no tak asi dobrá zpráva, ne? Každopádně Epic zdvojnásobuje nabídku plně elektrických vozů z Mladé Boleslavy, takže pokud by vám třeba nabídli nějakou hezkou akci 1+1, tak na mě myslete. Hezké dopoledne!
1: Rádio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Čtvrtý motosraz veteránů se uskuteční 28. června na Pískové Lhotě. Setkání majitelů, příznivců a obdivovatelů historických motocyklů si nenechte ujít mezi 9. a 13. hodinou.
0: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquise John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Je tu další parný den, co vám budu povídat. Čekejte jasno až polojasno, nejvyšší teploty kolem 31 stupňů Celsia. A pokud se někomu takto vysoké teploty nelíbí, tak vězte, že až do neděle půjdou teploty ještě více nahoru.
0: Radio MB.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: Na Putně zahajujeme letní sezónu v neděli 28. června od 15 hodin pohádkou pro děti, divadýlkem od nezávislého divadla.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: pohodovou středu, tohle je, myslím, docela dobrá zpráva, ačkoliv názory mohou být různé. Živnostníkům od července klesnou odvody na sociálním pojištění. Tahle změna se týká všech osob samostatně výdělečně činných a vyplývá z novely, která zrušila letošní zvýšení minimálního vyměřovacího základu z 35 na 40% průměrné mzdy. Úprava platí zpětně od letošního ledna. Minimální záloha OSVČ mimo paušální režim klesne z 5 720 korun na 5 005 korun. Na sociálním pojištění tak ušetříme 715 korun měsíčně, což je 8 580 korun za celý rok. Takže díky, každá kačka se hodí, to je jasná věc.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další středeční zprávy jsou připraveny, vítejte u nich. Mladoboleslavští dobrovolní hasiči jsou nově lépe připraveni na případný blackout. Jejich zbrojnice byla vybavena fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm, které zajistí energii i při výpadku distribuční sítě. Hasiči tak budou schopni udržet provoz důležitých technologií, komunikací i koordinaci zásahů. Investice má zvýšit odolnost jednotky při mimořádných událostech a pomoci obyvatelům města v krizových situacích. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na Karlovarském festivalu americký herec a držitel dvou ocenění Oscar Dustin Hoffman. Tady je umělecký ředitel festivalu Karel Och.
3: Přijede do Karlových varů poprvé a samozřejmě snažili jsme se o jeho návštěvu dlouhá léta, nicméně hvězdy tak zářivé a takové velikosti tráví hodně času prací a samozřejmě mezi prací i s rodinou a my jsme velmi potěšení, když někdo tak velký a významný souhlasí a ještě se podílí na výběru filmu. Nestává se často, že by někdo takhle úžasný sám řekl, jaký film chce, a to se stalo v případě Dustina Hoffmana. On k naší velké radosti zvolil zásadní film začátku jeho kariéry, za který byl poprvé nominován Oscara, a sice absolvent Mike Nicholson.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté zítra nad ránem středoevropského času, konkrétně ve 3 ráno, odehrají na mistrovství světa v Americe proti Mexiku poslední zápas skupiny A, který rozhodne o tom, jestli se udrží v turnaji. Národní tým získal v prvních dvou kolech jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Další zprávy jsou za námi, krásný středeční den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Žena šedá jako pondělí, plod smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně.

0: Vypni hlavu, zapni nás.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na Koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina je na Malinách. Začátek bude v 15 hodin.
0: Špatný signál? My jsme všude. Radio

0: specializace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Kde končí signál,
4: my začínáme.
5: You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady jsou další aktuální zprávy Rádia MB. V Kosmonosech roste nová nákupní zóna. Nachází se mezi silnicí 1/38 a Depřskou ulicí. Součástí bude supermarket, lékárna a další provozovny. Dokončení a otevření projektu je plánováno na polovinu roku 2027. Škoda Auto představila svůj dosud největší model velké elektrické SUV pod názvem Peak. Pojme až 7 pasažérů. Hovoří vedoucí českého zastoupení Škody Jan Maláček.
3: Očekáváme, že první auta by mohly být k dispozici pro zákazníky na přelomu letošního a příštího roku. V podstatě se bude jednat o standardní nabídku, tak jak je známá z ostatních modelů. Budeme začínat výbavovým stupněm Selection, to znamená, to bude ta základní výbava, být velmi dobře vybavená. K dispozici bude výjimečná nabídka Exclusive Selection, která bude mít v podstatě všechny prvky výbavy, které jsou k dispozici, a hned od začátku je možné objednávat i variantu Sportline.
0: Sportovní servis.
2: Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Colorada. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. No a třetí skončil další forward z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas. Zprávy jsou za námi, mějte krásný tropický den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmely,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: V sobotu 27. června ožije fotbalové hřiště v Dolním Bousově šestým ročníkem memoriálu Marka Koštíře. Akce propojí tradiční dobročinný turnaj s exkluzivní dražbou dresů a bohatým dětským dnem. Cíl je jasný, vybrat prostředky pro 14-letého Davídka, který jako jediný v Česku bojuje se vzácnou genetickou mutací. Výtěžek mu zajistí nezbytné rehabilitace a především nákup speciální dodávky pro bezpečnou přepravu. Fotbalový turnaj a bohatý doprovodný program pro celé rodiny začne v 10 hodin.
1: Hudba z našeho regionu. Budu ti psát po nocích verše, až přijde čas, já přečtu je věrně, ty se neotočíš.

jak děravý mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: Na Putně zahajujeme letní sezónu v neděli 28. června od 15 hodin pohádkou pro děti, divadýlkem od nezávislého divadla.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
4: U

0: to the E, to the R, to the O, to the U, to the S.
1: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Povněnkové odpoledne se uskuteční 27. června od 14 hodin na nádvoří zámku Kosmonosy. Příchozím se předvedou všechny děvčata se svými soutěžními choreografiemi. Letos se navíc mohou těšit na novinky a soutěže. Povněnky totiž slaví 30 let od založení klubu.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A teď už vám mohu nabídnout další zprávy Rádia MB. Dopravní omezení v Žižkově ulici v Mladé Boleslavi v úseku od Smetanovy po Laurenovu ulici kvůli obnově vodovodu a kanalizace stále trvá. S ohledem na špatný stav starých vodovodních přípojek se ale práce komplikují a na žádost zhotovitele se termín etap mění. Nejkomplikovanější z nich začne 6. července a přinese zjednosměrnění části Laurenovy ulice mezi Dukelskou a Jičínskou, které potrvá do 25. srpna. Správa železnic spolu s operátory dokončila instalaci infrastruktury pro mobilní signál v tunelech na železničním koridoru z Prahy do Ostravy a Brna. Mluvčí správy železnic David Kabele na nahrávce pro média uvedl.
3: Správa železnic zlepšila kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na koridoru z Prahy do Brna a Ostravy. Vytvořila také infrastrukturu pro zavedení systému, který v budoucnu zajistí signál pro evropský zabezpečovač ETCS.
0: Sportovní servis.
2: Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouher Barbora Krejčíková je další potvrzenou účastnicí tenisového Live Sport Prague Open. Akce WTA se uskuteční nově na pražské Štvanici od 20. do 26. července. Zprávy končí, pojďme za další hudbou.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio. Oh man.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: A teď je čas na reportáž. Amix je novým generálním partnerem florbalové bolky. Generální manažer nejlepšího českého klubu Tomáš Pacák k této spolupráci řekl.
3: Můžu prozradit, náš rozpočet se dá dohledat v rejstříkách. My zveřejňujeme všechny naše hospodářské výsledky, čili my máme kolem 25 milionů teď aktuálně rozpočet na jeden rok a mohu říct, že ta spolupráce, která je v tuto chvíli podepsána na 3 roky s jednoletou obcí, tak nám v každé té sezóně přinese miliony korun.
2: A spolupráci si pochvaluje také ředitelka předního evropského výrobce sportovní výživy Irena Šedivá.
4: Ono není tajemství, že my už jsme s Bolkou vlastně spolupracovali dříve, ale ne v tomhletom generálním rozsahu. A my jsme byli úplně fascinovaní s tím, nebo tím, jak oni jsou poctiví v přípravě, jak oni jsou poctiví v práci s mládeží, jak oni jsou poctiví při zápasech, ten jejich dojem, který oni vytvářejí vlastně navenek, ten oni opravdu žijou. A my vlastně přesně tohle děláme taky. My nechceme rychlý ohůrení naší společnosti, rychlý získání marketingově našeho zákazníka. My nechceme stáhnout si jenom malou úzkou skupinu třeba z bodybuilderů. My chceme oslovit mainstream a chceme jim dodávat produkty, které budou špičkový pro jejich výkon, ale zároveň i pro tu regeneraci. Protože my máme, jak jsem zmiňovala, my nemáme jenom proteiny, my máme kapsle, tablety, my máme tekuté věci, tyčinky, máme opravdu produkty, které nabídnou od vitaminů, minerálů, proteinů, různých nakopávačů s obsahem kofeinu, bez obsahu kofeinu. Máme toho tolik, že jsme schopní toho sportovce, a nemusí to být jenom sportovec, ale toho zdravě se stravujícího a na svůj životní styl hledícího člověka provázet od dětství až po dospělost. A když se takom vrátím, tak ten florbal přesně tohleto žije. Oni potřebují výkon, oni potřebují regeneraci, ale přitom u toho nejdou přes mrtvoly, koukají nejenom na sebe jako spoluhráče a to ty venkovní podporovatele, ale oni jsou i neuvěřitelní v tom, jakým způsobem vychovávají z hlediska morálních postojů ty svoje svěřence a to se nám strašně líbí, takže budeme rádi s nima jeden tým.
5: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na Koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina Je na malinách. Začátek bude v 15 hodin.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

kultura města zve do městského paláce Temple na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Temple od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: Hezký den, Škoda Auto představila svůj dosud největší model. Velké elektrické SUV pod názvem Peak pojme až 7 pasažérů a představuje elektrickou alternativu ke spalovacímu modelu Kodiaq. Vyrábět se začne v létě. Při světové premiéře vozu to řekl vedoucí českého zastoupení Škody Jan Maláček.
1: Očekáváme, že první auta by mohly být k dispozici pro zákazníky na přelomu letošního a příštího roku. V podstatě se bude jednat o standardní nabídku, tak jak je známá z ostatních modelů. Budeme začínat výbavovým stupněm Selection, to znamená, to bude ta základní výbava, být velmi dobře vybavená. K dispozici bude výjimečná nabídka Exclusive Selection, která bude mít v podstatě všechny prvky výbavy, které jsou k dispozici. A hned od začátku je možné objednávat i variantu Sportline.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla,

0: Food.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Kde končí signál,
4: my začínáme.
5: Ladies and gentlemen, put your

0: teď je čas na reportáž. Amix je novým generálním partnerem florbalové bolky. Generální manažer nejlepšího českého klubu Tomáš Pacák k této spolupráci řekl.
1: Od nové spolupráce si slibujeme stabilitu a kvalitu té spolupráce samotné. Pro nás je to samozřejmě nesmírně důležité, jsme na to zvyklí mít silné partnery a užíváme si luxusu, že s těmi partnery to často není jenom o té profesionální rovině, je to také o těch vztazích a o tom, že cítíme, že doopravdy nám ti partneři fandí a oceňují to, co znamenáme tady v Mladé Boleslavi, tu cestu, kterou jsme si vybrali, to, že se snažíme zlepšovat životy tady lidí v regionu, přinášet vítězství, která ale nejsou vítězstvími jenom o těch výhrách, ale jsou to vítězství sdílená s tou boleslavskou a středočeskou komunitou florbalovou a my samozřejmě, jak ta doba jde dopředu a profesionalizace toho našeho sportu postupuje, my musíme být schopni nabízet dobré podmínky a ten špičkový výkon si žádá kvalitní přípravu. Samozřejmě to všechno je o prostředcích, čili pro nás i ty finance, které nám ta smlouva přinese, není to jenom o financích, je to samozřejmě také o podpoře v rámci těch špičkových produktů toho našeho nového partnera, které užíváme tedy dlouhodobě, ale teď ta spolupráce tomu dává zase nějaký nový kontext, tak to je pro nás prostě tím věřím motorem dalších úspěchů a dalšího skvělého období.
2: Radio MB Atlantis.

0: špatný signál? My jsme všude. Rádio MB. Bylo 15 hodin.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB. To podstatné právě teď.
2: Další středeční zprávy jsou připraveny, vítejte u nich. Mladoboleslavští dobrovolní hasiči jsou nově lépe připraveni na případný blackout. Jejich zbrojnice byla vybavena fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm, které zajistí energii i při výpadku distribuční sítě. Hasiči tak budou schopni udržet provoz důležitých technologií, komunikací i koordinaci zásahů. Investice má zvýšit odolnost jednotky při mimořádných událostech a pomoci obyvatelům města v krizových situacích. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na Karlovarském festivalu americký herec a držitel dvou ocenění Oscar Dustin Hoffman. Tady je umělecký ředitel festivalu Karel Och.
3: Přijede do Karlových Varů poprvé a samozřejmě snažili jsme se o jeho návštěvu dlouhá léta, nicméně hvězdy tak zářivé a takové velikosti tráví hodně času prací a samozřejmě mezi prací i s rodinou a my jsme velmi potěšení, když někdo tak velký a významný souhlasí a ještě se podílí na výběru filmu. Nestává se často, že by někdo takhle úžasný sám řekl, jaký film chce, a to se stalo v případě Dustina Hoffmana. On k naší velké radosti zvolil zásadní film začátku jeho kariéry, ve který byl poprvé nominován Oscara, a sice absolvent Michael Nicholson.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté zítra nad ránem středoevropského času, konkrétně ve 3 ráno, odehrají na mistrovství světa v Americe proti Mexiku poslední zápas skupiny A, který rozhodne o tom, jestli se udrží v turnaji. Národní tým získal v prvních dvou kolech jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Další zprávy jsou za námi, krásný středeční den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Hokejová Mladá Boleslav hlásí další posilu do útoku. K bruslařům se připojí 27-letý útočník Anthony Morant, kterého si v roce 2017 ve druhém kole draftu NHL vybral Anaheim Ducks. Tento hráč strávil poslední 4 sezony ve finské lize. První přípravné utkání před novou extraligovou sezonou odehrají bruslaři 6. srpna a bude to na ledě Liberce. Se stejným soupeřem se pak utkají doma 11. srpna.
1: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavs.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: V sobotu 27. června ožije fotbalové hřiště v Dolním Bousově šestým ročníkem memoriálu Marka Koštíře. Akce propojí tradiční dobročinný turnaj s exkluzivní dražbou dresů a bohatým dětským dnem. Cíl je jasný, vybrat prostředky pro 14-letého Davídka, který jako jediný v Česku bojuje se vzácnou genetickou mutací. Výtěžek mu zajistí nezbytné rehabilitace a především nákup speciální dodávky pro bezpečnou přepravu. Fotbalový turnaj a bohatý doprovod program pro celé rodiny začne v 10 hodin.
2: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás. Wonderland. Far beyond reality, but so

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije Amfiteátr pod Hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquise John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Víc hitů než semaforů v Polse.

Hezký den, pěvecký sbor základní školy Březno dnes navštívil studio Rádia MB. Povídalo se, zpívalo se. Záznam najdete už teď na našem webu v sekci archív a my za návštěvu děkujeme. Rádio MB.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: Na Putně zahajujeme letní sezónu v neděli 28. června od 15 hodin pohádkou pro děti, divadýlkem od nezávislého divadla.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: teď je čas na reportáž. Amix je novým generálním partnerem florbalové bolky. Generální manažer nejlepšího českého klubu Tomáš Pacák k této spolupráci řekl.
1: Můžu prozradit, náš rozpočet se dá dohledat v rejstříkách. My zveřejňujeme všechny naše hospodářské výsledky, čili my máme kolem 25 milionů teď aktuálně rozpočet na jeden rok a mohu říct, že ta spolupráce, která je v tuto chvíli podepsána na 3 roky s jednoletou opcí, tak nám v každé té sezóně přinese miliony korun.
0: A spolupráci si pochvaluje také ředitelka předního evropského výrobce sportovní výživy Irena Šedivá.
2: To není tajemství, že my už jsme s Bolkou vlastně spolupracovali dříve, ale ne v tomhle tom generálním rozsahu. A my jsme byli úplně fascinovaní s tím, nebo tím, jak oni jsou poctiví v přípravě, jak oni jsou poctiví v práci s mládeží, jak oni jsou poctiví při zápasech. Ten jejich dojem, který oni vytvářejí vlastně na venek, ten oni opravdu žijou. A my vlastně přesně tohle děláme taky. My nechceme rychlý ohurení naší společnosti, rychlý získání marketingově našeho zákazníka. My nechceme stáhnout si jenom malou úzkou skupinu třeba z bodybuilderů. My chceme oslovit mainstream a chceme jim dodávat produkty, které budou špičkový pro jejich výkon, ale zároveň i pro tu regeneraci. Protože my máme, jak jsem zmiňovala, my nemáme jenom proteiny, my máme kapsle, tablety, my máme tekuté věci, tyčinky, máme opravdu produkty, které nabídnou od vitaminů, minerálů, proteinů,

0: různých nakopávačů s obsahem kofeinu, bez obsahu kofeinu. Máme toho tolik, že jsme schopní toho sportovce, a nemusí to být jenom sportovec, ale toho zdravě se stravujícího a na svůj životní styl hledícího člověka provázet od dětství až po dospělost. A když se takom vrátím, tak ten florbal přesně tohleto žije. Oni potřebují výkon, oni potřebují regeneraci, ale přitom u toho nejdou přes mrtvoly, koukají nejenom na sebe jako spoluhráče a to ty venkovní podporovatele, ale oni jsou i neuvěřitelní v tom, jakým způsobem vychovávají z hlediska morálních postojů ty svoje svěřence a to se nám strašně líbí, takže budeme rádi s nima jeden tým.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Povněnkové odpoledne se uskuteční 27. června od 14 hodin na nádvoří zámku Kosmonosy. Příchozím se předvedou všechny děvčata se svými soutěžními choreografiemi. Letos se navíc mohou těšit na novinky a soutěže. Povněnky totiž slaví 30 let od založení klubu.
2: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady jsou další aktuální zprávy Rádia MB. V Kosmonosech roste nová nákupní zóna. Nachází se mezi silnicí 1/38 a Depřskou ulicí. Součástí bude supermarket, lékárna a další provozovny. Dokončení a otevření projektu je plánováno na polovinu roku 2027. Škoda Auto představila svůj dosud největší model velké elektrické SUV pod názvem Peak. Pojme až 7 pasažérů. Hovoří vedoucí českého zastoupení Škody Jan Maláček.
3: Očekáváme, že první auta by mohly být k dispozici pro zákazníky na přelomu letošního a příštího roku. V podstatě se bude jednat o standardní nabídku, tak jak je známá z ostatních modelů. Budeme začínat výbavovým stupněm Selection, to znamená, to bude ta základní výbava, být velmi dobře vybavená. K dispozici bude výjimečná nabídka Exclusive Selection, která bude mít v podstatě všechny prvky výbavy, které jsou k dispozici. A hned od začátku je možné objednávat i variantu Sportline.
0: Sportovní servis.
2: Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Colorada. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. No a třetí skončil další forward z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas. Zprávy jsou za námi, mějte krásný tropický den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké odpoledne, tak čeští fotbalisté už se na mistrovství světa chystají na domácí Mexiko a tento zápas často označují za ten největší ve své fotbalové kariéře. Naši mají po dvou kolech na kontě jediný bod a k postupu ze skupiny budou pravděpodobně potřebovat domácí Mexičany porazit. Lehké to rozhodně nebude i proto, že naši prostě dosud nepředváděli dobré výkony, spíše to bylo naopak, ale teď je prostě musí zabrat. Řekl bych teď nebo nikdy. Čekali jsme na to 20 let a pak se na to zatím nedalo příliš koukat, ale já věřím, že zítra se to zlomí, že domácí Mexičany porazíme, ačkoliv mají postup jistý, tak nedá se očekávat, že by něco vypustili, to u nich nehrozí, to mi věřte. Bylo by fajn, kdyby šetřili některé opory, to jo, ale oni mají celý kádr i na lavičce prostě silný, takže těžký to bude, ať chceme nebo ne. Nevím, jestli půjdete spát, protože ten zápas začne ve 3 hodiny ráno, já si možná přivstanu. Minule jsem vstával ve 4, no uvidíme, no, náročný potom fungovat v tomhle vedru dvojnásob, no, ale když ten fotbal milujete, není co řešit.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Rádio MB a užíváme si další tropický den. Česko čeká extrémně teplý víkend. V neděli by mohl padnout i absolutní český rekord, a to je 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Nejvyšší teploty budou záviset i na vlhkosti vzduchu a proudění větru. Situace se má upřesňovat v dalších dnech. Letos bylo zatím nejtepleji v sobotu 20. června, kdy stanice na Olomoucku ukázala 630 stupňů Celsia. Bookmakeri už dokonce vypsali na mimořádně vysoké teploty sázky. Víkend tedy bude hodně náročný, dejte na sebe pozor, hodně pít, nepřetěžovat se, vyhýbat se námaze a nejlépe být někde u vody.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Čtvrtý motosraz veteránů se uskuteční 28. června na Pískové Lhotě. Setkání majitelů, příznivců a obdivovatelů historických motocyklů si nenechte ujít mezi 9. a 13. hodinou.
0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla, roz...

0: www.tut.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci. Radio M.

0: Jo, mluvíme tady o tom docela často, ale prostě vás na to raději připravujeme. Bedra mají být ještě drsnější, než se původně čekalo. Chce to vážně to nepodcenit, protože jestli vám bylo vedro už v předchozích dnech, tak to, co nás čeká v pátek a hlavně o víkendu, tak to bude velká jízda, to bude velké peklo. Švihne to s váma ani nevíte jak, takže připomínám, hodně pít vodu, přátelé, chladit se někde v ledovém bazénku, zbytečně se nenamáhat, a to jakkoliv, jo. I na ten sex bych se raději vyprdnul, jo. Stejně tak na uklízení, prostě o víkendu nic neděláme, ležíme, sedíme, užíváme si, posloucháme Rádio MB. Ale to děláme neustále, tam se nic nemění, to je jasná věc. Já vám jenom povím, co nás čeká dál. V 17 hodin další zprávy, pak už s vámi bude David po 17. Já zase zítra v dopoledním rozjezdu. Mimochodem, pokud jste neslyšeli dnešní rozhovor tady u nás na Rádiu MB, tak vězte, že si ho můžete dát ze záznamu. Navštívil nás pěvecký sbor ze základní školy Březno. Bylo to super, děti naprosto úžasné, takže se těšíme na další návštěvu, máme jí slíbenou, protože dnes si děti neprohlédly úplně všechno, příště si to vynahradíme. Mějte se krásně, já se na vás těším, jak jsem říkal, zítra dopoledne, krásný parný podvečer.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A teď už vám mohu nabídnout delší zprávy Rádia MB. Dopravní omezení v Žižkově ulici v Mladé Boleslavi v úseku od Smetanovy po Laurenovu ulici kvůli obnově vodovodu a kanalizace stále trvá. S ohledem na špatný stav starých vodovodních přípojek se ale práce komplikují a na žádost zhotovitele se termín etap mění. Nejkomplikovanější z nich začne 6. července a přinese zjednosměrnění části Laurenovy ulice mezi Dukelskou a Jičínskou, které potrvá do 25. srpna. Správa železnic spolu s operátory dokončila instalaci infrastruktury pro mobilní signál v tunelech na železničním koridoru z Prahy do Ostravy a Brna. Mluvčí správy železnic David Kabele na nahrávce pro média uvedl.
3: Správa železnic zlepšila kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na koridoru z Prahy do Brna a Ostravy. Vytvořila také infrastrukturu pro zavedení systému, který v budoucnu zajistí signál pro evropský zabezpečovač ETCS.
0: Sportovní servis.
2: Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouher Barbora Krejčíková je další potvrzenou účastnicí tenisového Live Sport Prague Open. Akce WTA se uskuteční nově na pražské Štvanici od 20. do 26. července. Zprávy končí, pojďme za další hudbou.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: krásné středeční odpoledne, máme pořádný vedro, dnes slaví svátek všichni Honzové, Janové, takže jim posíláme velkou gratulaci. A protože je 24. června, připomínáme si svatojánský den. Dřív se totiž věřilo, že právě teď mají bylinky největší sílu a dějí se malé zázraky. Tak schválně, našli jste třeba dneska něco ztraceného, klíče, peněženku nebo dobrou náladu? Pokud jo, možná na těch svatojánských kouzlech něco bude. Rádio MB je s vámi a my jedeme dál. Krásnou středu.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

děravej, je do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije amfiteátr pod hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: se nám vrací stanování, ale pozor, žádné karimatky a studená zem. Letos frčí takzvaný glamping stan, ale s postelí, elektřinou a někdy i sprchou, takže vlastně hotel, jen to vypadá jako stan. Šli byste do toho, anebo spíš pevná zeď a klíč od pokoje? Tak já to mám asi tak, já radši ten hotel. Pojďme na další muziku, my jsme Rádio MB.
1: Rádio MB. Zapl-

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: Na Putně zahajujeme letní sezónu v neděli 28. června od 15 hodin pohádkou pro děti, divadýlkem od nezávislého divadla.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhel na Skladí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

devadesátky okořeněný novinkama, to je Rádio MB. No a představte si, comeback zažívají v letošním létě letní kina. Sedíte venku, teplý večer, film a úplně jiná atmosféra.

0: atmosféra než v klasickém kině a někdy je vlastně úplně jedno, co se hraje. Tak co, byli už jste letos v letním kině nebo to máte v plánu? Mimochodem letní kino můžete navštívit i na Michalovické Putně tady v Mladé Boleslavi. Každý týden tam budou promítat nějaký ten film, více třeba na kulturamb.cz. Teď se loučím a zítra zase po 17. hodině. Ahoj.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš zprávy.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další středeční zprávy jsou připraveny, vítejte u nich. Mladoboleslavští dobrovolní hasiči jsou nově lépe připraveni na případný blackout. Jejich zbrojnice byla vybavena fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm, které zajistí energii i při výpadku distribuční sítě. Hasiči tak budou schopni udržet provoz důležitých technologií, komunikací i koordinaci zásahů. Investice má zvýšit odolnost jednotky při mimořádných událostech a pomoci obyvatelům města v krizových situacích. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na Karlovarském festivalu americký herec a držitel dvou ocenění Oscar Dustin Hoffman. Tady je umělecký ředitel festivalu Karel Och.
3: Přijede do Karlových varů poprvé a samozřejmě snažili jsme se o jeho návštěvu dlouhá léta, nicméně hvězdy tak zářivé a takové velikosti tráví hodně času prací a samozřejmě mezi prací i s rodinou a my jsme velmi potěšeni, když někdo tak velký a významný souhlasí a ještě se podílí na výběru filmu. Nestává se často, že by někdo takhle úžasný sám řekl, jaký film chce, a to se stalo v případě Dustina Hoffmana. On k naší velké radosti zvolil zásadní film začátku jeho kariéry, za který byl poprvé nominován na Oscara, a sice absolvent Mike Nicholse.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fotbalisté zítra nad ránem středoevropského času, konkrétně ve 3 ráno, odehrají na mistrovství světa v Americe proti Mexiku poslední zápas skupiny A, který rozhodne o tom, jestli se udrží v turnaji. Národní tým získal v prvních dvou kolech jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Další zprávy jsou za námi, krásný středeční den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Teď je čas na reportáž. Amix je novým generálním partnerem florbalové bolky. Generální manažer nejlepšího českého klubu Tomáš Pacák k této spolupráci řekl.
1: Můžu prozradit, náš rozpočet se dá dohledat v rejstříkách. My zveřejňujeme všechny naše hospodářské výsledky, čili my máme kolem 25 milionů teď aktuálně rozpočet na jeden rok a mohu říct, že ta spolupráce, která je v tuto chvíli podepsána na 3 roky s jednoletou opcí, tak nám v každé té sezóně přinese miliony korun.
0: A spolupráci si pochvaluje také ředitelka předního evropského výrobce sportovní výživy Irena Šedivá.
2: No, není tajemství, že my už jsme s Bolkou vlastně spolupracovali dříve, ale ne v tomhletom generálním rozsahu. A my jsme byli úplně fascinovaní s tím, nebo tím, jak oni jsou poctiví v přípravě, jak oni jsou poctiví v práci s mládeží, jak oni jsou poctiví při zápasech, ten jejich dojem, který oni vytvářejí vlastně navenek, ten oni opravdu žijou. A my vlastně přesně tohle děláme taky. My nechceme rychlý ohulení naší společnosti, rychlý získání marketingově našeho zákazníka. My nechceme stáhnout si jenom malou úzkou skupinu třeba z bodybuilderů. My chceme oslovit mainstream a chceme jim dodávat produkty, které budou špičkový pro jejich výkon, ale zároveň i pro tu regeneraci. Protože my máme, jak jsem zmiňovala, my nemáme jenom proteiny, my máme kapsle, tablety, my máme tekuté věci, tyčinky, máme opravdu produkty, které nabídnou od vitaminů, minerálů, proteinů, různých nakopávačů s obsahem kofeinu, bez obsahu kofeinu. Máme toho tolik, že jsme schopní toho sportovce, a nemusí to být jenom sportovec, ale toho zdravě se stravujícího a na svůj životní styl hledícího člověka provázet od dětství až po dospělost. A když se teď vrátím, tak ten florbal přesně tohleto žije. Oni potřebují výkon, oni potřebují regeneraci, ale přitom u toho nejdou přes mrtvoly, koukají nejenom na sebe jako spoluhráče a to ty venkovní podporovatele, ale oni jsou i neuvěřitelní v tom, jakým způsobem vychovávají z hlediska morálních postojů ty svoje svěřence a to se nám strašně líbí, takže budeme rádi s nima jeden tým.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: www.hit.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 26. června ožije Amfiteátr pod Hradem Valečov pořádnou rockovou náloží. Na valečovském létě vystoupí Alžběta, Forrest Jump, Donor a Marquis John. Čeká vás večer plný poctivého roku, skvělé atmosféry a jedinečného prostředí pod skalním hradem Valečov. Vezměte partu a doražte na koncertní událost začátku léta. Vstupenky seženete na www.vstupnafest.cz.

0: Nerudová mladá Boleslav hlásí další posilu do útoku. K bruslařům se připojí 27-letý útočník Anthony Morant, kterého si v roce 2017 ve druhém kole draftu NHL vybral Anaheim Ducks. Tento hráč strávil poslední 4 sezony ve finské lize. První přípravné utkání před novou extraligovou sezonou odehrají bruslaři 6. srpna a bude to na ledě Liberce. Se stejným soupeřem se pak utkají doma 11. srpna.
1: Radio MB. Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: Na Putně zahajujeme letní sezónu v neděli 28. června od 15 hodin pohádkou pro děti, divadýlkem od nezávislého divadla.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Kde končí signál,
2: my začínáme.
0: Bylo 20 hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

Hezký den. Pěvecký sbor základní školy Březno dnes navštívil studio Rádia MB. Povídalo se, zpívalo se. Záznam najdete už teď na našem webu v sekci archív a my za návštěvu děkujeme. Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.

0: teď je čas na reportáž. Amix je novým generálním partnerem florbalové bolky. Generální manažer nejlepšího českého klubu Tomáš Pacák k této spolupráci řekl.
1: Od nové spolupráce si slibujeme stabilitu a kvalitu té spolupráce samotné. Pro nás je to samozřejmě nesmírně důležité, jsme na to zvyklí mít silné partnery a užíváme si luxusu, že s těmi partnery to často není jenom o té profesionální rovině, je to také o těch vztazích a o tom, že cítíme, že doopravdy nám ti partneři fandí a oceňují to, co znamenáme tady v Mladé Boleslavi, tu cestu, kterou jsme si vybrali, to, že se snažíme zlepšovat životy tady lidí v regionu, přinášet vítězství, která ale nejsou vítězstvími jenom o těch výhrách, ale jsou to vítězství sdílená s tou boleslavskou a středočeskou komunitou florbalovou a my samozřejmě, jak ta doba jde dopředu a profesionalizace toho našeho sportu postupuje, my musíme být schopni nabízet dobré podmínky a ten špičkový výkon si žádá kvalitní přípravu. Samozřejmě to všechno je o prostředcích, čili pro nás i ty finance, které nám ta smlouva přinese, není to jenom o financích, je to samozřejmě také o podpoře v rámci těch špičkových produktů toho našeho nového partnera, které užíváme tedy dlouhodobě, ale teď ta spolupráce tomu dává zase nějaký nový kontext, tak to je pro nás prostě tím věřím motorem dalších úspěchů a dalšího skvělého období. Radio MB.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: Na Putně zahajujeme letní sezónu v neděli 28. června od 15 hodin pohádkou pro děti, divadýlkem od nezávislého divadla.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Radio MB.

0: you know, you know. Yeah. Day ones.
1: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.